0: Pane, miluješte mě.
1: Zjevatel tady se božíte světem pláče, že chvore děkujeme, na tom se čeře.
0: Benedande.